0: Píše to zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu dva z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned dvě nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
1: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další dva kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
2: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
0: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. Sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele

záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: sklem, s kořicí, ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Se zprávami je tu Iva Horáková. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o pětinu s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a půl šestou ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. U Jílového u Prahy bude téměř dvoukilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské dálnice D3 v úseku Jílového Stěradice. Stavbaři tady začali razit průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
1: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, aby nám dávat průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
0: Stavba středočeské D3 má začít za 2 roky a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadím, že povede turisticky atraktivním Posázavím a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině hygienici ve čtvrtek vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat si lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendu. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
2: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. A poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
0: Tragédie se odehrála ve středoněmeckém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli 2 dospělí a dítě. Podle policie se zřejmě jedná o sebevraždu. Další okolnosti neštěstí zatím neznáme. Tenistku Lindu Noskovou v Přerově vítali davy. Wimbledonská vítězka při podvečerní návštěvě města, které označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Wimbledonská šampionka poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opět a Radeček. A přidám i počasí. Na pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou bouřky. K tomu silný vítr a místy i veliké kroupy. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém,

0: rychle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze...

0: Samospráv vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o tyranii vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
1: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ním mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
2: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
0: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zámek a spousta krásy a že endokud mám jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu s hormy sem přivál fér.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Se zprávami je tu Iva Horáková. Praha 6 chce konec letadel v noci. Radní této městské části schválili oficiální stanovisko, ve kterém se dožadují klidu pro své občany. Praha 6 chce, aby letiště Václava Havla ukončilo noční provoz nejpozději v roce 2032. Praha 6 navrhuje, aby se počínaje příštím rokem snížil noční provoz každý rok o pětinu s tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a půl šestou ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla, s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je ale úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění další dráhy. U Jílového u Prahy bude téměř dvoukilometrový tunel. Půjde o součást budoucí středočeské dálnice D3 v úseku Jílového Stěradice. Stavbaři tady začali razit průzkumnou štolu. Cílem je získat informace o geologických podmínkách a minimalizovat rizika při ražbě dálničního tunelu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl předpokládá, že výsledky budou zhruba do 2 let.
1: Pak samozřejmě bude ještě nějaké finální vyhodnocení toho případného zhotovitele, ale my bychom už vlastně v průběhu té samotné ražby budeme chtít po zhotovitele, nám dávat průběžné výsledky, které bychom zakomponovali už do zpracovávané zadávací dokumentace stavby, aby jsme už soutěži na zhotovitele měli ty podrobné informace o tom geologickém prostředí.
0: Stavba středočeské D3 má začít za 2 roky a potrvá 4 roky. Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadím, že povede turisticky atraktivním Posázavím a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. Stát výtky odmítá. Koupání v přírodě je v Česku v tuto chvíli bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí je na 2 místech na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na 4. stupni z 5, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic. Na Vysočině hygienici ve čtvrtek vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem jsou sinice. Koupat si lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Za parkování v centru Olomouce zaplatí řidiči i večer a o víkendu. Počítají s tím změny parkovacího systému, které schválila Rada města. Nové podmínky začnou platit v únoru příštího roku.
2: Úpravy mají zlepšit možnosti parkování pro rezidenty, tedy pro lidi, kteří v centru města bydlí. Někteří obyvatelé městské části Olomouc Střed o nějaké opatření opakovaně žádali. Aktuálně je tam parkovné spoplatněno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Příští rok se prodlouží až do hodiny 22. A poplatek bude rozšířen i na sobotu a neděli. A další novinkou je zdražení parkovného u hlavního nádraží z 10 na 40 korun za hodinu. Cílem je, aby tamní parkoviště sloužilo především ke krátkodobému parkování. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
0: Tragédie se odehrála ve středoněmeckém pohoří Harz po pádu z vyhlídkové věže Harzturm, která je z 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, zemřeli 2 dospělí a dítě. Podle policie se zřejmě jedná o sebevraždu. Další okolnosti neštěstí zatím neznáme. Tenistku Lindu Noskovou v Přerově vítali davy. Wimbledonská vítězka při podvečerní návštěvě města, které označuje za svůj domov, přiznala, že si na vlnu pozornosti teprve zvyká. Na zaplněném náměstí TGM ji během velkolepého přivítání čekala tisícovka lidí. Pro fanoušky bylo připraveno na 300 porcí jahodce smetanou. Wimbledonská šampionka poděkovala za podporu a kromě autogramiády si poslechla i koncert pro Lindu v podání šumperské skupiny Opět a Radeček. A přidám i počasí. Na pátek platí hned 2 výstrahy před bouřkami a před vedrem. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne přijdou bouřky. K tomu silný vítr a místy i veliké kroupy. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Tak možná, že to není štěstí.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Co se ti stalo?
1: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
2: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
1: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
2: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
1: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pro Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vyvrcholení manželské krize, tak SPD komentuje Foldynovo vykázání z domu. Předseda SPD Tomio Okamura čeká na výsledky policejního vyšetřování poslance, který je podezřelý z domácího násilí. Foldyna se brání, že nešlo o násilný incident. Policie poslance vykázala kvůli podezření z domácího násilí na 2 týdny z domu a zabavila mu zbraně. Foldynovi sousedé podle iDNESu tvrdí, že zákonodárce nejde pro ránu daleko a o ty rany vědí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra mění manažerské smlouvy. Generální ředitel Ondřej Felix mimo jiné ruší konkurenční doložky. Píše to zdravotnický deník. Felix, který je šéfem od května, chce pojišťovně vrátit důvěru veřejnosti, klientů a lékařů. Ministerstva zdravotnictví a financí teď prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery zdravotní pojišťovny. Podle informací veřejnoprávního rozhlasu 2 z nich dostali více než 20 milionů korun. Do Česka často míří kamiony z Evropy naložené odpadem. Západočeští celníci v minulých týdnech zastavili hned 2 nákladní auta s více než 70 tunami nepořádku.
2: Jako první odstavili celníci v červnu kamion z Německa s 26 tunami stuhlé asfaltové směsi. Šofér s ní mířil podle papíru do mobilního zařízení a třídění odpadu ve středních Čechách. Podle celníků ale takový dovoz naše zákony zakazují. Na Plzeňsku pak chytili krátce na to další 2 kamiony z Itálie. Ty údajně mířili do sběrných surovin na severu Čech s rozdrceným plastem a kaučukem. Ani ty nedojeli do cíle, celníci je okamžitě odstavili. O pokutách rozhodnou inspekce životního prostředí a ministerstvo. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a můžou být potenciálně závažnější než COVID. Řekl to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrat koncepce ochrany veřejného zdraví.
3: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
1: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. Americký prezident Donald Trump se vůbec poprvé osobně ukáže na zápase mistrovství světa ve fotbale. V neděli se chystá do New Jersey na finále, ve kterém se utká Argentina a Španělsko. Mluvčí Bílého domu ale přiznala, že zatím s prezidentem nemluvila o tom, kterému týmu bude fandit. Španělský král Filip podle časopisu People naznačil, že se finále taky zúčastní. Naopak argentinský prezident podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postupují na turnaj v Aténách do čtvrtfinále. Doplňují tak Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. 7. nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. A přidáme počasí na pátek. Čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Odpoledne přijdou silné bouřky i s kroupami. Naměříme 25 až 30 stupňů na jižní Moravě až 32. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme páteční ranní vysílání 17. červenec. Přeji pohodové vstávání, jsem Adam Kořica a budu vás opět zasobovat českou muziku let 60. až 80. Na řadě je teď Sagvantofy, písnička Dávej ber z filmu Kamarádo deště.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Helena Vondráčková, písnička Na sedmém lánu z pohádky Jak se budí princezny.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba navštívil přírodní park, ve kterém nepotkal žádného dalšího návštěvníka. Kde to bylo, uslyšíme o půl druhé. Trojice Šimek Sobota Nárožný bude měnit byt. Jak to dopadne, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. No a když vidím ten výčet jmen, tak je jasné, že zábava bude zaručena více v 16 hodin a 15 minut. Naše první ranní páteční hudební dvojce spojila duety Nadi Urbánkové, já více odtajním po půl sedmé. Teď už letní kino a v něm Helena Vondráčková. Přeji hezké ráno a taky pohodový poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Páteční ráno, 17. červenec, my si do půl sedmé ještě určitě poslechneme Šípkovou růženku Jiřího Schillingera. Mrkněte i na naše facebookové stránky, pokud jste aktivní na této sociální síti, můžete se tam zapojit do různých diskuzí, debat, my tam každý den se snažíme přidat nějaký nový příspěvek, vy ho komentujete, některé z vašich reakcí se dostanou do našeho éteru, jsou tam různé ankety, hlasování, jo, informace o našem rádiu, ostatně podívejte se sami www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete.
1: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva, a vy váš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku, a když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pátek, 17. červenec, po půl sedmé. Petra Janu a Petr Janda, duet Není nám už 17, také skupina Katapult. Ze všeho nejdřív nahrávka Víš lásko v podání Ivety Bartošové. Teď už se ale o slovo hlásí naše redakce, na řadě je rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí. Přeji hezké ráno.
1: Dobré ráno. Sanitář útočil se sekerou v pražské ubytovně, zemřeli dva lidé. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Americký prezident Trump obvinil Čínu z vměšování do voleb roku 2020 a nechal odtajnit údajně dosvědčující dokumenty. Prodej elektromobilů v Evropě poprvé překročil hranici 1 milionu. A tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer přehánky a bouřky, které se vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé je teď na řadě naše první ranní páteční hudební dvojce. Ta nám spojila duety Nadí Urbánkové. Čeká nás skladba Slečna Sen společně s Karlem Kahovcem a pak také uslyšíme písničku Drahý můj, tedy duet právě Nadí Urbánkové a Jiřího Grossmana. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

chtěla bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný, jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo odpověď.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pohodové vstávání do nového dne. Pátek 17. červenec do 7. za malou chvíli do zpráv celou Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich písnička s názvem Polibek. Co vy a vaše počasí? V posledních dnech se nám to pěkně na obloze honí, střídá. Jak to teď vypadá aktuálně u vás? Prší, neprší, svítí slunce, máte mraky, nemáte? To vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981 a pozor, můžete využít buď to naši klasickou SMS bránu a nebo nově napsat i na náš WhatsApp. Číslo je stejné 734-787-981.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Dobré ráno. V pražských ubytovnách útočil muž. Při napadení nožem a sekerou zemřeli dva lidé a jeden se vážně zranil. Jednou z obětí je útočník. Muž napadl i zasahující policisty. Hlídka ho zastřelila. Postupem policistů se bude zabývat generální inspekce bezpečnostních sborů. Událost se stala podle serveru novinky.cz v ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny. Útočník i jeho oběti pracovali v IKEM jako sanitáři. Počet smrtelných nehod motorkářů letos vzrostl. Za první pololetí přišlo o život 31 jezdců, to je o 11 víc než loni. Proto i letos pokračuje kampaň Hele motorka. Lidem připomíná, že z motorkáři je třeba na silnicích počítat. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda je na silnici motorek čím dál víc a řidiči je často přehlédnou.
3: Řidiči v autech si vlastně musí zvyknout na novou situaci, nové prostředí. Ta hlava naše spíš hledá to auto a my potřebujeme naučit řidiče v autech, že tam vlastně kdykoliv jim může ještě někde takzvaně vyplavat ta motorka.
2: Riziko nehod roste především v létě. Motorkářům proto odborníci doporučují jezdit přiměřenou rychlostí a nepřeceňovat své schopnosti. Řidičům aut zase být opatrnější hlavně při předjíždění a odbočování. Koupání v přírodě je v Česku zatím bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků ke koupání vhodná. Zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině. Tam hygienici včera vydali zákaz koupání v téměř 100-hektarové nádrži Trnávka. Důvodem je velké množství sinic. Koupat se lidé nesmějí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od června. Necelá 20 koupacích míst má zhoršenou kvalitu vody. Patří mezi ně Máchovo a Hamerské jezero na Českolipsku, Písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku nebo vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecko. Lidé by se zde měli po koupání vždy osprchovat. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová si v Aténách zahrají čtvrtfinále, doplnili tak Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Monetovou z Francie. V dalším kole ji čeká zápas s olympijskou vítězkou Cheng Ching-wen z Číny. Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou. O semifinále bude hrát s ruskou Kornějevovou. No a na závěr zpráv se ještě podíváme na počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví přehánky a bouřky, které se vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině povídkovi se hlásí Adam Kuřica. Přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno s datem 17. července. Musím se přiznat, že jsem se dneska jako dobře vyspal, jo. Mám nějakou jako podezřele dobrou náladu. Možná je to i tím, že je pátek, tak pojďme na další muziku let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Až to bude mít. A v ranním tématu se pobavíme o chalupaření, o chatách, více už za malou chvíli.
5: Kup mi den,

0: Za 2 minuty, 7:45, tady je Rádio Český Impuls, pátek 17. červenec, za malou chvíli letní kino a v něm Václav Neckář a jeho křídla iluzí, píseň z filmu Jak básníci přicházejí právě o iluze. Dobré ráno, z Nímice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 18 stupňů a shodou okolností 18. Má na teploměru v Krasticích je paní Helča, která nás pozdravuje. Tak my posíláme pozdravy na zpátek a mě i nadále zajímá, do jakého pátečního rána jste se probudili. Číslo k nám je 734-787-981. Můžete napsat buď to klasickou SMSku a nebo připojit zprávu na náš WhatsApp.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jirka Korn, Impulzovic krabička, jednou hůř, jednou líp a tuto písničku nám okomentuje Dalibor Janda po 7:30. Těšit se můžeme také na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. My Češi jsme národem chatařů a chalupářů, před námi je víkend, pátek, tak nějak jako předpokládám, že většina z vás vyrazí někam o víkendu a třeba právě na chatu a nás zajímá, máte chatu nebo chalupu, jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní, kde máte chatu, jak dlouho je v rodině, zdědili jste ji nebo jste si ji pořídili sami, co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete a pro ty, kdo chatu, chalupu nemají, závidíte nebo jste rádi, že nemusíte každý víkend něco opravovat. 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše první reakce. Ty nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Máme za minutu 7:45 a teď už letní kino a v něm Václav Neckář, tady na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, blíží se 7:30, do krátkých zpráv s kolegou Vítkem Zábranským ještě určitě muzika let 60. až 80. V ranním tématu se bavíme o tom, že máme 17. červenec, polovina tohoto měsíce je za námi a tak trochu tipujeme, že spousta z vás bude dnes balit a zamíří odpoledne na chatu. Jsme totiž národ chatařů a chalupářů a mě zajímá, máte chatu nebo chalupu a jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní, kdy máte chatu a jak dlouho je v rodině, zdědili jste ji nebo jste si ji pořídili sami? Co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete? Otevřete pivo, zapálíte grill nebo nejdřív zkontrolujete, jestli tam nezatékalo? A pro ty, kdo chatu nemají, závidíte nebo jste rádi, že nemáte co opravovat každý víkend?
1: My jsme chatu v rodině nikdy neměli a já jsem potom vždycky strašně toužila, takže teďka jsem se to na starší kolena pořídila a svoji chatu tak strašně miluju, že tam dokonce bydlím. A jsem tam úplně nejšťastnější člověk na světě. Všem přeju krásný víkend.
0: No tak paráda, pozdravujeme na chatu. Co vy, máte chatu nebo chalupu? Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní? Jak často tam jezdíte? Vy co, chalupu, chatu nemáte, tak jak to vnímáte? Závidíte nebo jste rádi, že nemusíte něco opravovat každý víkend? Můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaši další reakce. A teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Dvě minuty po půl osmé, tady Rádio Český Impuls, přeji hezké ráno, pátek, 17. červenec, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Já stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Dobrou zprávou je, že číslo je stejné, 734-787-981. My se těšíme na vaše SMSky a za malou chvíli Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není, teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Praha 6 žádá letiště o ukončení nočního provozu od roku 2032. Zvýšení mezd letos plánuje 48% firem, tedy o 5% víc než před rokem. V německém pohoří Harz zemřeli po pádu z rozhledny 3 lidé, včetně dítěte. Polské stíhačky třetí den v řadě vzlétly kvůli ruským letounům nad Balt. A naši basketbalisté budou hrát v předkvalifikaci mistrovství Evropy s Belgií a Norskem. No a dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer přehánky a bouřky, které se vyskytnou na většině území, nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ním patří i písnička Jednou hůř, jednou líp, kterou v roce 1984 naspíval Jirka Korn. Je to hořkosladká melodie, v níž se střídá recitativ se zpívaným refrénem. Text mu k ní napsal Zdeněk Borovec. Já měl svého textaře Honzu Krůtu, který mi psal písničky, tak říkají, na tělo. Ale Zdeňka Borovce jsem obdivoval strašně. Nedávno jsem četl, že za svůj život otextoval přes 2500 písniček. Troufám si říct a odhadnout, že kdybych měl vyjmenovat ty, které se staly hity, překročil bych 200. Jednou hůř, jednou líp by patřilo určitě mezi ně.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic. Ale byli jsme spolu.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, pátek 17. červenec, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. České prázdniny s naším rádiem pokračují a dnešní ranní téma je takové jako chatařské, chalupářské, protože chata je přesně to pravé letní téma a chata chalupa není jen místo, je to stav mysli a nás zajímá, máte chatu nebo chalupu, jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní. Kde máte chatu a jak dlouho je v rodině? Zdědili jste ji nebo jste si ji pořídili sami? Co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete, otevřete pivo, zapálíte grill nebo nejdřív zkontrolujete, jestli tam nezatékalo? A ti z vás, co chatu nemají, tak litujete toho a nebo jste rádi, že každý víkend nemusíte něco opravovat? Stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám a my si do zpráv celou pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji hezké páteční ráno.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými poryvy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně zpřesňovat. První bouřky přechází během rána na západě Čech, ty by neměly být nebezpečné. Mohou ale ovlivnit podmínky pro vznik dalších bouřek, které se během dne začnou vytvářet jinde. Teploty dnes opět vystřelí k tropickým hodnotám. Na Moravě naměříme i 32 stupňů Celsia. Cestování vlakem mezi Prahou a Milovicemi je rychlejší a bezpečnější. Správa železnic tam totiž dokončila instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS. Na více než 40 kilometrů dlouhé trati mezi metropolí a středočeským městem denně projede 200 vlaků. Moderní systém vyhodnocuje jízdu soupravy a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího automaticky zasáhne. Mluvčí správy železnic David Kabele potvrzuje, že zabezpečovač má řadu výhod.
2: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
1: Mezi Prahou a Milovicemi zatím můžou jezdit i vlaky bez zabezpečovače ETCS. Od prosince příštího roku ale trať přejde do výhradního provozu. Zájem o elektrická auta roste, počet jejich nových registrací v 17 evropských zemích, včetně České republiky, poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 bateriových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o více jak 33%. Nejvíc jich prodalo Slovinsko, následuje Itálie a Francie, pak Irsko a Německo. V Česku se v červnu prodalo rekordních 2140 nových elektroaut. Wimbledonská šampionka si užila návrat domů. Město Přerov si pro tenistku Lindu Noskovou přichystalo uvítání na radnici a následně setkání s fanoušky na náměstí. Na místo vyrazil náš reportér Tomáš Zemánek.
3: Hlásím se z Přerovského náměstí, kde se sešla přinejmenším tisícovka lidí, aby přivítala svou momentálně nejslavnější sousedku. 21letá Linda Nosková nejprve promluvila z pódia a pak se vydala k podpisovému stánku, kterého už čekala dlouhá fronta. Na 300 šťastlivců se dostalo i občerstvení zdarma a lidé si tu nosí slavné wimbledonské jahody se smetanou, k čemuž hraje kapela Opět a Radeček. Z Přerova Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: A dnes bude oblačno až polojasno, jak už jste slyšeli, čekáme i přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica vám přeje hezké páteční ráno. 17. červenec. Svátek slaví dámy se jménem Martina. Pozdravujeme vše nejlepší. A teď už Lešek Semelka, písnička Jména.

0: Za 2 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino Valdemar Matuška, Laďka Kozderková, písnička Znám tu louku voňavou z filmu Trhák. Hezké ráno od dřípu, z Mítěše přeje paní Dáša, která hlásí 21 stupňů a slunce. Pozdravy posíláme na zpátek a já připomínám, že vaše další zprávy ohledně počasí samozřejmě sbírám na čísle 734 787 981. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky s tygrem. Ano, slyšíte správně, tak takovou tu muziku nabídneme v rámci naší další ranní hudební dvojce, a to po 8:30. Večerní program Rádia Český impuls se ponese ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, co vás čeká o víkendu, a budeme rádi, když svoje plány napíšete prostřednictvím 3 slov. Takže chceme, abyste 3 slovy vystihli váš nadcházející víkend. www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vaše komentáře. Za minutu 8:45 a teď už letní kino. Znám tu louku voňavou, píseň z filmu Trhák. Zpívají Valdemar Matuška a Laďka Kozderková.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Dobré ráno, pátek, 17. červenec, blíží se půl devátá, polovina tohoto měsíce je za námi a tak trochu tipujeme, že spousta z vás bude dnes balit a zamíří třeba někam na chatu. Jsme totiž národ chatařů a chalupářů a chata, chalupa to není jen místo, to je stav mysli. Nás zajímá, jestli máte chatu nebo chalupu, kde máte chatu, co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete, a ti z vás, co chalupu nemáte, tak jak to vnímáte? Jste rádi, že třeba nemusíte opravovat něco každý víkend? My jsme se pro vás teď nachystali takové jako tradiční zvuky.

0: No jo, já se tam úplně vidím, teď jsem se zasněl. Tak co vy, máte chatu nebo chalupu, stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám a my si do 8:30 pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji hezké páteční ráno.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.

0: 9:30, tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno, 17. červenec. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský, to znamená, že na řadě jsou nejnovější zprávy. Do té doby, ale respektive potom, se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Michal David, to zas byl den, teď už ale Vítek, Vítku, hezké ráno.
1: Dobré ráno. Policisté zastřelili na pražské ubytovně muže, který po útoku sekerou jednoho člověka zavraždil a dalšího zranil. Banky v červnu poskytly hypotéky za téměř 49 miliard korun, což je o 32% víc než loni. Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na 4930. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále. A dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer přehánky a bouřky, které se vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: hudební dvojice
1: Anet
2: za 8:45, Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 17. červenec a na řadě je teď naše další ranní hudební dvojice. My jsme si pro vás přichystali písničky s Tigrem, tohleto je Arnošt Pátek, Sny o tygří lady a pak bude následovat Tigr z Indie, Viktora Sodomy. Přeji pohodový poslech a taky hezké ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Kapitán.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pátek 17. červenec, blíží se 9. hodina, páteční dopoledne už je na spadnutí, do zpráv celou, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. Teď naše ranní téma máme před víkendem a tipujeme, že spousta z vás se dnes zabalí a zamíří někam na chatu, na chalupu, jsme totiž národ chatařů a chalupářů a tak nějak to k nám neodmyslitelně patří. Chata je zkrátka to pravé letní téma a nejedná se jen o místo, je to stav mysli a nás zajímá, máte chatu nebo chalupu, jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní, kde máte chatu a jak dlouho je v rodině, zdědili jste ji nebo jste si ji pořídili sami, co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete, otevřete pivo, zapálíte grill nebo nejdřív zkontrolujete, jestli tam nezatékalo a pro ty, kteří chatu nemají, tak jak to vnímáte, jste rádi, že třeba nemusíte opravovat něco každý víkend?
1: Jsme chalupáři, před dvěma lety jsme se rozhodli, že zachráníme jednu krásnou starou roubenku ve Šluknovském výběžku. To jsme byli naivní. Ale já věřím tomu, že jednou za 20 let ji třeba trošku opravíme.
0: Chápu, ať už se dnes chystáte na chatu nebo budete zůstávat doma, já vám přeji ještě stále hezké páteční ráno s datem 17. července a teď další muzika let 60. až 80. v 9 zprávy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj. Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Vyšetřovatelé drážní inspekce rozkryli příčiny nebezpečné nehody na Tachovsku. Nákladní vůz s vadnými brzdami a bezplatné technické prohlídky ujel loni v říjnu z Mariánských lázní 12 kilometrů, než narazil do soupravy se dřevem. Za incidentem stálo podle inspektorů selhání lidského faktoru. Vedoucí posunu se při vyšetřování ke své chybě otevřeně přiznal. Uvedl, že zarážku pod vagon nedal v domnění, že se k němu hned vrátí. Vzhledem k technické závadě brzdového válce se dal ale vůz do pohybu. Celková materiální škoda činí přes 387 tisíc korun. V Orku je nutné myslet na pitný režim a pracovní přestávky, apeluje na to ve svém doporučení Státní zdravotní ústav. Podle výstrahy meteorologů tropické teploty dnes hrozí hlavně na jižní Moravě. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy, vhodné je také použít opalovací krém. Doba bezpečnostních přestávek v Orku se prodlužuje spolu se vzrůstající tepelnou zátěží organismu. Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je důležité i plánování.
2: Fyzicky náročné úkoly, práci na přímém slunci nebo v horkých provozech plánujte na ranní a večerní dobu. Využijte střídání pracovníků na nejvíce exponovaných místech. A pokud nelze při nejvyšších stupních meteorologických výstrah zajistit bezpečnost pracovníků, je potřeba práci přerušit, aby se předešlo zranění nebo náhlé příhodě.
1: Mezi nejohroženější profese ve vlnách horka patří pracovníci ve stavebnictví, zemědělství nebo lesnictví. Z vnitřních profesí jde o těžký průmysl, sklářství, pekařství nebo gastronomii. Tenistka Linda Nosková si užila triumfální návrat domů do Přerova. Wimbledonskou vítězku přivítalo zaplněné náměstí fanoušků i koncert kapely Opět a Radeček. Tomu předcházela uvolněná návštěva radnice. Pokračuje kolega Tomáš Zemánek.
3: Zjistil jsem, že ve Wimbledonu ty budeš mít volný vstup, čili na ostravské kurty máš od teďka taky volný vstup.
4: Pak se novináři ptali na průběh turnaje. Trenér Tomáš Krupa odpovídal, co pro něj v Anglii bylo nejtěžší.
5: Nejnáročnější je bylo hlídat v tom baru v Londýně.
4: Vtipem ale před kamerami a mikrofony hýřil i pyšný táta Drahoš.
6: Horší je, že už mě poznávají lidi. Díky vám, tak vám pěkně děkuju, protože já už...
7: Jo, jo,
6: cože?
7: Jestli to nebudete mít drahý v hospodě.
6: Víte, co já končím tady, jo?
4: Venku na náměstí už čekala fronta zájemců o podpis.
8: Šiltovku.
9: Jdeme si podepsat tenisák pro dceru a fotečku.
8: Já ruku, protože úplně připravená s fotkou nejsem. A nebudu se mít potom samozřejmě.
10: Linda Nosková!
11: Na raketu? Dobře, zkusím. Hraješ tenis, no?
12: Skvělá, děkujem.
11: Děkuji moc.
4: Na Lindu Noskovou se dorazila podívat nejméně tisícovka lidí.
1: Tomáš Zemánek a Linda Nosková, wimbledonská vítězka. Zprávy zakončíme počasím, bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech odpoledne a večer i na ostatním území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
13: 4 minuty po 9. hodině, opět vás zdraví Adam Kořica. Pátek, 17. červenec, venku, minimálně tady v Praze, už to pěkně peče. No a teď už Petr Kotwald, ať jsem přesný, jo? Petr Kotwald, písnička Satelit, přeji hezké páteční dopoledne.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli letní kino, píseň Dělání, dej cihlu k cihle z pohádky Princové jsou na draka, Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák. Na Facebooku Rádia Český Impuls zjišťujeme, co vás čeká o víkendu, ale pozor, trošku jsme vám to stížili, budeme rádi, když nám to napíšete třemi slovy. Tak paní Ružina Kořísková píše nic moc důležitého, paní Věra Věrka píše přípravy na dovolenou, dále koukám, že paní Renata Letrychová píše pracovní víkend, paní Jiřina Spalcová píše práce, barva, trámy, tak to bude taky pracovní víkend, paní Svatava Brošová píše vaření, vycházka, divadlo, dále koukám, že pan Honza Uvíra píše přece konec týdne. Tak co vy, co vás čeká o víkendu, zkuste to vystihnout třemi slovy, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme dvě minuty po 9:45 a teď už letní kino, Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, písnička Dělání.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života po 9:30. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Perníkovou chaloupku. Zpívat bude František Ringo Čech. Z Beskyd, konkrétně z Velkých Karlovic, nás pozdravuje paní Eva, která hlásí slunečno a 18 stupňů. Posíláme pozdravy na zpátek. A pak nás také zdraví z Jičínska pan Jiří, který hlásí po dešti 22 stupňů. Moc děkuju za vaše zprávy ohledně počasí. Děkuju za spolupráci. Opět jsem si s vámi rád zavysílal a teď už další muzika let 60. až 80. na rádiu Český Impuls. František Ringo Čech, přeji hezké páteční dopoledne.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Za malou chvíli český Elvis Presley, Karel Zich, písnička Léto, jak má být. Dnešní ranní téma bylo o chatách, o chalupách. My Češi jsme totiž národ chatařů a chalupářů. Máme polovinu července za námi a my tak trochu tipujeme, že dnes spousta z vás se po práci, případně odpoledne, zabalí a zamíří na chatu. A chata, to je přesně to právě letní téma. Nejedná se jen o místo, je to stav mysli, o tom jsme se celé ráno bavili. No a mě zajímalo, máte chatu nebo chalupu? Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka spojená s ní? Kde máte chatu, jak dlouho je v rodině, zdědili jste ji nebo jste si ji pořídili sami? Co je první věc, co uděláte, když tam po týdnu přijedete? A ti z vás, kteří chatu, chalupu nemají tu možnost tam jet, tak nás také zajímalo, jestli tak trochu závidíte, anebo jste třeba rádi, že nemáte co opravovat každý víkend.
1: My jsme chatu v rodině nikdy neměli a já jsem potom vždycky strašně toužila, takže teďka jsem se to na starší kolena pořídila a svoji chatu tak strašně miluju, že tam dokonce bydlím a jsem tam úplně nejšťastnější člověk na světě. Všem přeju krásný.

0: Jsme chalupáři. Před 2 lety jsme se rozhodli, že zachráníme jednu krásnou starou roubenku ve Šluknovském výběžku. To jsme byli naivní. Ale já věřím tomu, že jednou za 20 let ji třeba trošku opravíme.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Další Čech přišel o život v horách. V Pákistánu zemřel 46-letý horolezec. Jedná se o špičkového profesionála Jaroslava Bánského. S dalšími dvěma horolezci se pokoušel o prvovýstup nahoru Biarčedy 2. Jeho úmrtí potvrdilo ministerstvo zahraničí, podle kterého je české velvyslanectví v Islamabádu ve spojení s tamní policií. Okolnosti neštěstí zatím nejsou známé. Už v noci na středu zemřeli dva Češi při výstupu na Mont Blanc. Třetí účastník výpravy se při pádu kamenů zranil. Filip Turek bude platit. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristů a poslanci pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které proběhly bez stavebního povolení. Jedná se o sadařský domek a garáž. Jeden přestupek označil úřad za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla podle serveru Seznam zprávy právní moci 3. července. Vyměřené pokuty jsou podle serveru relativně mírné. Nyní platný stavební zákon umožňuje vyměřit fyzické osobě pokutu až 2 miliony korun. V případě podnikatele či firmy může být sankce až 4 miliony korun. Radnice Prahy 6 žádá omezení nočních letů na pražském letišti. Hluk přistávajících a startujících letadel podle ní ruší obyvatele, a to právě hlavně v letních měsících, kdy spojů kvůli sezóně přibývá. Letiště i dopravci se brání, že pro noční provoz existují pravidla, která dopady na obyvatele snižují. Podle ekonomů i ministerstva dopravy by omezení provozu mělo pro Česko negativní ekonomické důsledky. Moravské zlato je v ohrožení. Na Valašsku, Slovácku i na Hané padají švestky předčasně k zemi, často už ve fialovém provedení.
2: Důvodu toho, že už pěkně zabarvené švestky míří v červenci ve velkém k zemi, bývá více. Tentokrát jednoznačně sucho, sucho a sucho. Švestky se nečekaně výborně vyrovnaly s mrazy, ale jejich slušnou úrodu následně decimovala brutální horka a sucho. Pár kapek v posledních dnech asi jen tak nepomůže, ale platí. Kde přeci jen zapršelo více, je pořád ještě šance na velmi slušnou úrodu. Povidla a slivovice šeptají. Sucho, už nikdy více. Jan Čadar, Zlínský kraj.
1: Dnes bude oblačeno až polojasno, přechodně až zataženo. Meteorologové předpovídají přeháňky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 na jižní Moravě kolem 32 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10. Na řadě je teď Petra Zámečníková, Jiří Strnad, duet Lítáme v tom. Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne s datem 17. července.

0: Radio Český Impuls přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne s datem 17. července. Do půl jedenácté ještě určitě naše letní kino a v něm písnička ze zlaté české filmové klasiky ze snímku S tebou mě baví svět, nahrávka Vzhůru k výškám v podání Heleny Vondráčkové. Víte, kdo je to Mrtnická bába? Tak prosím vás, tuhletu dámu a její schopnosti nám představí dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl desáté, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Těšit se můžeme na Perníkovou chaloupku. Zpívat bude František Ringo Čech. Z Beskyd, konkrétně z Velkých Karlovic, nás pozdravuje paní Eva, která hlásí slunečnou a 18 stupňů. Posíláme pozdravy na zpátek. A pak nás také zdraví z Jičínska pan Jiří, který hlásí po dešti 22 stupňů. Moc děkuju za vaše zprávy ohledně počasí. Děkuju za spolupráci. Opět jsem si s vámi rád zavysílal a teď už další muzika, ale 60. až 80. na rádiu Český impuls. František Ringo Čech, přeji hezké páteční dopoledne.
1: Máme Česko rádi.
2: Mrtník. Je to na západě Čech. Pozval nás jako vždy Mirek Tausik z Klubu českých turistů Praha. Tak Mirku, začnu jinak než obvykle. Kolik důvodů máme k tomu poznat Mrtník?
3: Dobrý den, Hani, vám i posluchačům. Mrtník je známý hned dvěma skutečnostmi. Jednak je tu lom na kaolín, který je největší ve střední Evropě, a dodnes je tu klidění továrna na jeho zpracování. Najdete ji na malém kopečku vedle lomu.
2: A dnes už se tady kaolín netěží?
3: Ne, ale místo je známé i z jiného důvodu. Schválně se vás zeptám. Vám nic neříká úsloví mrtnická bába?
2: Ne, ale jelikož slibujete něco tajemného, tak typuji nějakou čarodějnici nebo aspoň kořenářku.
3: No, vidíte, tak daleko od pravdy nejste. Mrtnická bába prý dokázala léčit zlomené kosti a byla známá po celých Čechách.
2: Zpět ke kaolínovým dolům. Předpokládám, že je máte na své sběratelské kartě. Co vy na to? Poslední dobou máte samé speciality.
3: To víte, že doly mám a návštěvu kaolínového dolu určitě vřele doporučuji. Rozhodně je to něco úplně jiného, než si zaskočit na hrad nebo na zámek.
2: Ono se smí do dolu.
3: No pozor, on je to důl povrchový, takže nikam do šachet nemusíte, ale hlavně je to několik kilometrů čtverečních vyrýpaných do hloubky. No, trochu to tady vypadá jako na Marzu. Je to takové hezké, divné, podivné. No a ještě dodám popis cesty. Je to 17 kilometrů severně od Plzně a přehlédnout se lomy určitě nedají.
2: Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Rádio Český Impuls, pátek 17. červenec, blíží se 11. hodina, dopoledne v plném proudu. Já se pokusím ještě zpříjemnit, vylepšit naší další hudební dvojicí a ta dostala název Takovej jsme. Čeká nás Zora Kolínská, skladba Taká, taká som. Dnes je to 24 let, co nás paní Kolínská opustila. My na ní společně zaspomínáme a pak nás také nemine Hana Zagorová, nahrávka Tak to jsem já. Já jsem Adam Kořica a pro dnešní den, co se týče rádia, mám splněno. Z mojí strany je to vše. Za sebe vám přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne. I nadále si ho užijte s naší muzikou let 60. až 80. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Honza Benešovský a já si to střihnu s vámi zase v pondělí po 6. hodině ranní. Před námi je víkend, tak si ho pokud možno užijte, odpočiňte si a v pondělí opět na značkách po 6. Naslyšenou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Naštěji, už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začne.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Česko čeká další vlna potenciálně nebezpečných bouřek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i velmi silné bouře doprovázené krupobytím, přívalovými srážkami a silnými poryvy větru. Meteorologové nevyloučili ani vznik supercel. Vydanou výstrahu budou průběžně zpřesňovat. Věstnící sanitář řádil včera v podvečer na pražské ubytovně se sekerou v ruce, napadl dva lidi, jeden zemřel. Podle zjištění serveru Novinky se pokoušel dostat do jednotlivých pokojů. Na ubytovně po něm zůstalo množství zničených či poškozených dveří. Když policisté dorazili na místo, muž zaútočil také na ně. V reakci na bezprostřední ohrožení použili služební zbraň a útočníka postřelili. Navzdory první pomoci muž na místě zemřel. Podle nejnovějších zpráv utrpěl sečná poranění další člověk. Čtvrtým ošetřením je podle záchranné služby střílející policista. Dražba relikvie fotbalového génia Pelého na rekord nedosáhla. Dres legendárního brazilského útočníka z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal v přepočtu za 103 milionů korun. Jen jeden fotbalový dres se prodal dráž. Jednalo se o Maradonův, ve kterém skóroval boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 a pomohl Argentině k postupu přes Anglii. Tento dres se v roce 2022 vydražil v přepočtu za 218 milionů. Pelé mu bylo 17 let, když v souboji o titul s domácím Švédskem dvěma brankami pomohl k výhře 5-2 a zisku trofeje. Dodnes je nejmladším střelcem v historii finále mistrovství světa. Wimbledonská šampionka se i s trofejí ukázala doma v Přerově. Tenistku Lindu Noskovou na tamním náměstí přivítala nejméně tisícovka lidí. Jedna z nejlepších tenistek světa je stále členkou místního oddílu a do města se pravidelně vrací za svým tréninkovým i životním zázemím.
2: Je to pro mě takové městečko klidu, vždycky se sem přijedu z celého světa a jsem vždycky ráda, když si můžu přijet zpátky do takové bublinky, mít tady klid, mít tady zázemí, mít kde trénovat a teda doufám, že tady budu mít klid nadále, takže jsem ráda, že se mám vždycky kam vrátit.
1: Při vítání Lindy Noskové zpestřel doprovodný koncert v podání kapely Opěda Radeček nebo třeba speciální občerstvení. 300 šťastlivců dostali pro Wimbledon typické jahody se smetanou. A dnes bude oblačno až polojasno a jak už jste slyšeli, dorazí bouřky a přehánky a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je tady pátek, dopolední vysílání pokračuje i po 11. hodině samozřejmě. U mikrofonu je Honza Benešovský a posíláme písničku Okno mé lásky od skupiny Olympic.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku zase pelíšky, no jo, stará známá protekce v našem letním kině. Připomeneme si tenhle veleslavný film, písničku Mrholí od Valdemara Matušky. Potom další muzika, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu, jednoduše a v nejvyšší kvalitě.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání, máme 11:30, také dnes zařadíme do programu turistické a cestovatelské pořady, u vás mimochodem velmi oblíbené. Tak pojďme dát takovou malou ochutnávku právě teď. V pořadu Máme Česko rádi, zjistíme, kdo to je Mrtnická bába. No a cestovatel Jirka Kolbaba, ten navštívil přírodní park, ve kterém nepotkal žádného dalšího návštěvníka. Je to místo skutečně tak opuštěné? Přesně o tom bude náš cestovatel povídat. No a za chvilku další písničky, 60. až 80. léta, jak jinak Pavel Bobek, Miki Bolek nebo Michal David na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Slucháte Český impuls, odpolední vysílání, pojďme do impulzovic krabičky. Dejme si slavný hit Karla Gotta Oči sněhem zaváté, který nám přichází okomentovat paní Helena Vondráčková. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne, Honza Benešovský u mikrofonu a taky už pomalu chystáme v redakci zpravodajskou relaci na 12. hodinu. Tak pokud chcete být stále v obraze, poslouchejte Český impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude je fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
11: Představím vám svoji srdcovou písničku od Karla Gotta ze 60. let. Oči má sněhem zaváté. Tak tu jsem poslouchala v době, kdy jsem maturovala a Karel Gott byl pro mě obrovská star. Poslouchala jsem ji vždycky tajně, když už jsem měla jít spát. Aby naši neslyšeli, že jsem ještě vzhůru, tak jsem se přetáhla peřinou. Málo která píseň ve mně vzbuzovala tak krásně.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Dobré poledne. U Barrandovského mostu v Praze se dnes sesunula část betonové plastiky, dopadla na přilehlou cyklostezku. Událost se podle zpravodajského portálu iDnes.cz obešla bez zranění. Policie místo zajistila. Podle pražského magistrátu je most v místě pádu průjezdný. Na špatný technický stav díla akademického sochaře Klimeše se upozorňovalo už v minulosti. Kvůli degradaci litého betonu se připravuje vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit. Hory vzaly život dalšímu Čechovi. V Pákistánu zahynul během expedice na horu Masher Brum 46-letý profesionální horolezec Jaroslav Bánský. Podle webu Blesk horolezce nečekaně smetl padající kámen. Výstup absolvoval se dvěma dalšími muži. Jeho úmrtí potvrdilo ministerstvo zahraničí, podle kterého je české velvyslanectví v Islamabádu ve spojení s tamní policií. Tento týden je to podle dostupných informací třetí Čech, který zemřel v horách v zahraničí. Předchozí dva zahynuli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc ve francouzských Alpách. Soud smetl ze stolu poslední stížnost v kauze útoku na pardubickou zbrojovku. Podle dřívějšího sdělení soudu je osmou obviněnou cizinka z východu evropského státu. Ve vazbě je 8 lidí, policie jich zadržela 11, 3 jsou v Polsku. Předchozí stížnosti krajský soud také zamítl. Obvinění čelí podezření z teroristického útoku. Ten měli spáchat na halu zbrojovky LPP Holding 20. března. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Tenistka Linda Nosková si užila triumfální návrat domů do Přerova. Wimbledonskou vítězku přivítalo zaplněné náměstí fanoušků i koncert kapely Opět Radeček. Tomu předcházela uvolněná návštěva radnice, pokračuje kolega Tomáš Zemánek.
4: Zjistil jsem, že ve Wimbledonu ty budeš mít volný vstup, čili na ostravské kurty máš od teďka taky volný vstup.
5: Pak se novináři ptali na průběh turnaje. Trenér Tomáš Krupa odpovídal, co pro něj v Anglii bylo nejtěžší.
6: Nejnáročnější je bylo hlídat v tom baru v Londýně.
5: Vtipem ale před kamerami a mikrofony hýřil i pyšný táta Drahoš.
7: Horší je, že už mě poznávají lidi. Díky vám, tak vám pěkně děkuju, protože já už...
8: Nebudete mít drahý v hospodě.
7: Cože?
8: Jestli to nebudete mít drahý v hospodě.
7: Víte, co já končím tady. Jo?
5: Venku na náměstí už čekala fronta zájemců o podpis.
9: Šiltovku.
10: Jdeme si podepsat tenisák pro dceru a fotečku.
9: Já ruku, protože úplně připravená s fotkou nejsem. A nebudu se mít potom samozřejmě.
11: Na raketu? Dobře, zkusím. Hraješ tenis, no?
12: Skvělá, děkujeme.
5: Na Lindu Noskovou se dorazila podívat nejméně tisícovka lidí.
3: Linda Nosková a Tomáš Zemánek a jdeme ještě na počasí. Bude oblačeno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer dorazí přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
13: 12.03, zprávy skončily, jdeme na muziku. Lenka Filipová, Částečné zatmění srdce, potom Katapulti blues nebo Michal Tučný, Tam u nebeských bran. S vámi je Honza Benešovský, hezké poledne, Český impuls.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. V našem letním kině budeme promítat pohádku Co takhle svatba princi. Připomeneme si tenhle kousek písničkou Máme tu další Dobrý den. Iveta Bartošová a Karel Černoch. No a pomalinku už se chystá taky Alexander Hemala, který sestavuje televizní chvilku, tak pokud chystáte dívánky na dnešní večer, poslouchejte dál. Rádio pro radost ze života. Honza Benešovský u mikrofonu.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, za chvilku Copánky, písnička Jany Kratochvílové. Po 16. hodině trojice Šimek Sobota Nárožný bude měnit byt, v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. No ale teď máme Sašu tu čest vyslechnout jako televizního experta, protože prošel nabídky jednotlivých televizních stanic. Tak pokud máte o dnešním plánu jasno, bude to kanapé, bude to kafe nebo něco jiného dobrého a dívánky, tak poslouchejte právě teď Sašu Hemalu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Může být, přátelé, něco lákavějšího než pěvecká soutěž? No, možná ještě pěvecká soutěž zvířátek. Nedopatřením se v animáči Zpívej dostane na světlo boží informace, že odměna pro vítěze není 1000, ale 100 000 dolarů. A taky je na castingu nabito. Do finále se dostanou gorilák, slonice a prasátko. Kdo vyhraje, uvidíte v animovaném snímku Zpívej ve 20 hodin na Nova Cinema. Jestli jste se minulý týden dívali na Troškovy babovřesky, pak si možná budete chtít dát dnes večer pokračování. Není problém, stačí navolit ve 20.20 novu a už se vám na obrazovce, stejně jako v babovřeskách, objeví pětice špičkových hokejistů. A protože to nejsou žádní chudáci a nazdárkové, i hned místní drbny svolají své vnučky. No, však to znáte. Námluvy na jedničku jsou tu ve 20.20 na Nově. Zdá se, že toto léto bude patřit Alainu Delonovi a tím pádem i starším francouzským snímkům. Ten dnešní se jmenuje Samuraj a Alain si tu zahrál osamělého nájemného vraha, který pracuje s naprostou přesností a nezanechává po sobě žádné stopy. Až jednou má jeden z jeho zločinů svědka a to je zlé. Více ve francouzském krimidramatu Samuraj ve 20 hodin na ČT2. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dobrý den, tady je Dalibor Janda. Na rádiu Český Impuls hrají moje písničky každý den, tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. V hudební dvojici nás teď čekají duety Nadí Urbánkové. Nejprve to bude Slečna Sen s Karlem Kahovcem a potom Drahý můj s Jiřím Grossmanem. Příjemný poslech přeje Honza Benešovský v pátek 17. července a pokud chcete vědět, co je nového, určitě si počkejte na hlavní zprávy v jednu hodinu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Hudební dvojice a

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hrát.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Právě teď začíná platit výstraha meteorologů. Do Česka míří studená fronta, která přinese silné bouřky hlavně na východ země. První blesky se sice objevily už ráno v Krkonoších, ale to hlavní prý vypukne odpoledne na pomezí Čech a Moravy ve východních Čechách a na Vysočině. Podle meteorologů hrozí kvůli silnému větru nárazy o rychlosti až 90 km v hodině, přívalové srážky a ojediněle i velké kroupy. Na západě republiky by měla být situace klidnější, slabší bouřky tam dorazí až večer z Německa, kde už mají bohužel na svědomí jednoho mrtvého a několik zraněných. Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun a to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japos Stav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánů v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdali zakázky za 41 milionů korun. Městská firma s pokutou nesouhlasí, podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Moravské zlato je v ohrožení. Na Valašsku, na Slovácku i na Hané padají švestky předčasně k zemi, často už ve fialovém provedení.
2: Důvodu toho, že už pěkně zabarvené švestky míří v červenci ve velkém k zemi, bývá více. Tentokrát jednoznačně sucho, sucho a sucho. Švestky se nečekaně výborně vyrovnaly z mrazy, ale jejich slušnou úrodu následně decimovala brutální horka a sucho. Pár kapek v posledních dnech asi jen tak nepomůže, ale platí. Kde přeci jen zapršelo více, je pořád ještě šance na velmi slušnou úrodu. Povidla a slivovice šeptají. Sucho, už nikdy více. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Obří raketa Starship od SpaceX v noci na dnešek zůstala na zemi. Systém totiž necelou sekundu před vzletem let přerušil. Motory se sice na moment zažehly, ale automatika je hned v zápětí vypnula. Podle šéfa firmy Ilona Muska se nespustily všechny motory tak, jak měly. Technici teď musí dva motory Raptor vyměnit a další pokus o start 13. testovacího letu z texaské základny plánují na začátek příštího týdne. A my zítra čekáme oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo i bouřky, zejména na horách, večer pak bude oblačnosti ubývat. Naměříme 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3:13 odpolední vysílání Českého impulzu pokračuje s Honzou Benešovským a teď taky s Pavlem Vítkem. Příjemný poslech a dobré odpoledne všem.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád.

0: Posloucháte Český impuls, pokud už stojíte ve frontě na naše letní kino, tak vás seznámíme s programem. Čeká nás film Slunce, seno, jahody, ze kterého si připomeneme písničku Dneska už to víme. Hana Zagorová bude zpívat. No a potom už přijde cestovatel Jirka Kolbaba, který navštívil přírodní park, ve kterém nepotkal vůbec žádného dalšího návštěvníka. Tak schválně, kde to bylo, dozvíme se zhruba za čtvrt hodinky ve vysílání Českého impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Dopoledne posloucháte Český impuls. Za chvilku Karel Černoch, Helena Vondráčková nebo Radek Valenta. Ti všichni budou zpívat české písničky 60. až 80. let. No a teď už vítáme u mikrofonu cestovatele Jirku Kulbabu, který se vydal za zvířaty do afrického státu Burkina Faso. Z tamního přírodního parku byl ale v totálním šoku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Já jsem třeba udělal výlet do parku, který jsme Zíňaré. Je to takový park, kde je plno zvířat. Je 33 kilometrů vzdálený od hlavního města, které se jmenuje Ouagadougou, a tam jsem našel zajímavá zvířata, ale musím říct, že ta zvířata byla tak nevykrmená, že jsem viděl tak hubeného lva, jeho žebrový, jeho hrudní koš, že v životě jsem takhle strádající zvířata nikde neviděl. A když jsem z tohoto místa odcházel, tak jsem tam dal pár peněz, aby ta zvířata, která tam jsou, a jejich poměrně hodně, aby je krmili. Za celý den jsem nepotkal jediného návštěvníka tohoto zvláštního parku a viděl jsem zvířata jako hrochy, lvy, slony, žirafy, velbloudy, mnoho antilop různých, nosorožce a takových kočkovitých šelem, třeba menších. Bylo to opravdu vesmírně mnoho. Byl to dobrý, příjemný zážitek, ideální pro focení, ale bohužel některá zvířata jsem viděl tak hladová, že na to nikdy v životě nezapomenu.
0: Tak končíme neveselým pohledem na zvířata v parku Zíňaré, říkám to správně.
2: Ano.
0: V zemi, která se jmenuje Burkina Faso v západní Africe. Jirka Kolbaba, díky za povídání, mě se hezky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře pavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, pojďme si dát, když jsme tady byli s Jirkou Kolbabou v té exotice a hledali jsme ta zvířata, tak pojďme si teď nasadit do hudební dvojice. Tak jednu šelmu, bude to Tygr, nejprve Arnošt Pátek s Neotygří Lady a potom Viktor Sodoma, Tygr z Indie. Honza Benešovský, zdraví od mikrofonu, pěkné odpoledne, ve 2 hodiny budeme podávat další zprávy, tak s námi zůstávejte.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Hudební dvojice
8: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: V Národním parku Šumava hoří les v těžce přístupném terénu. Plameny tam zasáhly kořenový systém. Požár se podle hasičů sice dál nešíří, ale na místě hoří plocha 50 na 50 metrů. Cisterny se kvůli špatnému terénu nedostanou až k ohni, takže hasiči z okolních stanic museli natahovat hadice na dálku přes půl kilometru a navíc s velkým 100-metrovým převýšením. Na místě teď zasahuje několik jednotek profesionálů i dobrovolníků z okolí. V horku je nutné myslet na pitný režim a pracovní přestávky. Apeluje na to ve svém doporučení Státní zdravotní ústav. Podle výstrahy meteorologů tropické teploty hrozí hlavně na jižní Moravě. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy, vhodné je také použít opalovací krém. Doba bezpečnostních přestávek v horku se prodlužuje spolu se vzrůstající tepelnou zátěží organismu. Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je důležité i plánování.
2: Fyzicky náročné úkoly, práci na přímém slunci nebo v horkých provozech plánujte na ranní a večerní dobu. Využijte střídání pracovníků na nejvíce exponovaných místech. A pokud nelze při nejvyšších stupních meteorologických výstrah zajistit bezpečnost pracovníků, je potřeba práci přerušit, aby se předešlo zranění nebo náhlé příhodě.
1: Mezi nejohroženější profese ve vlnách horka patří pracovníci ve stavebnictví, v zemědělství nebo lesnictví. Z vnitřních profesí jde o těžký průmysl, sklářství, pekařství nebo gastronomii. Bývalý policista Bohumír Vacík, který si odpikával do životí za čtyřnásobnou vraždu z 90. let, zemřel ve vězení. Smrt jednoho z nejznámějších českých doživotně odsouzených vězňů potvrdil mluvčí plzeňského soudu. Vězeňská služba ale detaily a příčinu úmrtí odmítla komentovat. Vacík seděl za mřížemi od roku 1996 za chladnokrevnou popravu vrátného a tříčlenné vietnamské rodiny, včetně šestiletého dítěte a těhotné ženy. Činem se tak chtěl zbavit svých dluhů. Soudy ho tehdy označily za nevylečitelného psychopata bez šance na nápravu. Naposledy si trest odpikával v pražské pankrácké věznici. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Zítra čekáme oblačno, ojediněle během dne místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách, večer pak bude oblačnosti ubývat. Naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na Moravě až 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme po zprávách ve 2:03 po 14, ať jsme přesní, a teď už nastupuje kapela Turbo. Honza Benešovský u mikrofonu, Český impuls.

0: na českém Impulsu.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku už zase spustíme promítačku v našem letním kině a připomeneme si seriál Doktor z Vejminku. Slavnou písničkou Když jdou na mužskýho léta, ano, Valdemar Matuška bude zpívat. No a potom už zjistíme, co to je, nebo kdo to je mrtnická bába. Tuto dámu a její schopnosti nám představí pořad Máme Česko rádi, to znamená Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

naději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku přivítáme Dalibora Jandu, Ladislava Štajdla nebo Michala Davida. Ti všichni se budou starat o české písničky 60. až 80. let. Ovšem teď tip na výlet. Naším cílem je místo se zvláštním názvem. Jméno nám řekne sama Hanka Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Mrtník. Je to na západě Čech. Pozval nás jako vždy Mirek Tausik z klubu českých turistů Praha. Tak Mirku, začnu jinak než obvykle. Kolik důvodů máme k tomu poznat Mrtník?
3: Dobrý den, Hani, vám i posluchačům. No, Mrtník je známý hned dvěma skutečnostmi. Jednak je tu lom na kaolín, který je největší ve střední Evropě, a dodnes je tu klidění továrna na jeho zpracování. Najdete ji na malém kopečku vedle lomu.
2: A dnes už se tady kaolín netěží?
3: Ne, ale místo je známé i z jiného důvodu. Schválně se vás zeptám. Vám nic neříká úsloví mrtnická bába?
2: Ne, ale jelikož slibujete něco tajemného, tak typuji nějakou čarodějnici nebo aspoň kořenářku.
3: No, vidíte, tak daleko od pravdy nejste. Mrtnická bába prý dokázala léčit zlomené kosti a byla známá po celých Čechách.
2: Zpět ke kaolínovým dolům. Předpokládám, že je máte na své sběratelské kartě. Co vy na to? Poslední dobou máte samé speciality.
3: To víte, že doly mám a návštěvu kaolínového dolu určitě vřele doporučuji. Rozhodně je to něco úplně jiného, než si zaskočit na hrad nebo na zámek.
2: Ono se smí do dolu.
3: No pozor, on je to důl povrchový, takže nikam do šachet nemusíte, ale hlavně je to několik kilometrů čtverečních vyrýpaných do hloubky. No, trochu to tady vypadá jako na Marzu. Je to takové hezké, divné, podivné. No a ještě dodám popis cesty. Je to 17 kilometrů severně od Plzně a přehlédnout se lomy určitě nedají.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpolední program Českého impulzu. Pavel Novák zpíval a teď už jdeme do impulzovic z krabičky. Je to chvíle, kdy nám bude hrát skupina Olympic, písničku Strejček Jonatán, a když máme mezi komentátory impulzovic z krabičky taky Petra Jandu, tak kdo jiný než právě frontman Olympiku by měl přijít s komentářem. Jsem na to zvědav, krásné odpoledne, taky už chystáme, nebo vlastně spíš dokončujeme hlavní zpravodajskou relaci na 15. hodinu, takže všechno je, jak má být tady na Českém impulzu.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně, pro vás. Krok za krokem, investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
10: Strejček Jonatán, tak to je moje vzpomínka na Jeníka Pacáka. Je prostě cítit z něj ta radost a štěstí, ta chuť žít, kterou jsme na něm tak milovali. Text písničky byl psán pro něj, to je na první pohled znát. To je písnička o něm. On byl vlastně tím strejčkem Jonatánem, který se pořád jenom smál a rozdával legraci. A určitě ji rozdává i tam nahoře.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Tak prozatím naposledy. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může ode dneška zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Policie vyhlásila pátrání po 13-letém Patriku Čurdovi, který v pátek ráno zmizel z domova v Krnčicích na Třebíčsku. Chlapec o sobě nedal vědět, nemá u sebe mobil a podle policistů se může pohybovat na červeném kole směrem na Brno, kde má osobní vazby. Patrik měří kolem 160 cm, na sobě má zřejmě tmavé kraťasy, zelené tričko a možná sebou veze černý batoh. Pokud chlapce uvidíte, okamžitě volejte tísňovou linku 158. Bruntálsko čekají dopravní komplikace. Ve městě Albrechticích se bude od pondělí 4 měsíce opravovat silnice první třídy číslo 57. Průtah se dočká výměny asfaltu, úpravy krajnic nebo obnovy značení. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že rekonstrukce zhruba 2-kilometrového úseku bude rozdělená na etapy.
2: A řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
1: Silnice 1/57 vede od polských hranic přes město Albrechtice, Krnov, Opavu nebo Nový Jičín na Slovensko. Je se z ní možné napojit na dálnice D1 a D48, které kříží. Hromadná otrava oxidem uhelnatým v bývalém olomouckém pivovaru z konce června má jednu oběť. Jeden ze 7 přiotrávených dělníků v nemocnici zemřel a případ proto převzali krajští kriminalisté. Neštěstí se stalo v Holici při bouracích pracích, kdy dělníci v uzavřené místnosti pustili proudové čerpadlo, ze kterého začal jedovatý plyn unikat. Dva muži tehdy na místě upadli do bezvědomí a když se jim ostatní snažili pomoct, začali kolabovat taky. Policie kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím neupřesnila, z jakého trestného činu viníky podezřívá. Zítra čekáme oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách, večer pak bude oblačnosti ubývat. Naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě až 30. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Příjemné odpoledne po zprávách. V 15 hodin přichází Iveta Bartošová zaspívat tichou píseň. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné, nerušené odpoledne.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, za chvilku zase pelíšky. Zase pelíšky v našem letním kině, protože co? Protože je milujeme. Připomeneme si Lékořící tentokrát písničkou Václava Neckáře. No a taky vás rádi uvidíme u nás na Facebooku, stavte se tam, protože tam bývají zajímavá témata, občas soutěže a taky si můžete najít nové kamarády. www.facebook.com/Český impuls je naše internetová facebooková adresa.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lacrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Pátek. Pátek je ten den, který přeje nejrůznějším oslavám, i těm zahradním, táborákům, grilovačkám, sousedským sešlostem, posezením s přáteli, s rodinou a tak dále. Našli bychom tisíc a jednu věc, které splňují tu náladu, kterou všichni tak milujeme. No a my k tomu hrajeme, nabízíme k tomu parádní muziku, říkáme tomu písničky k táboráku. Mezi 19. a 20. hodinou už to všechno připravujeme, tak jestli i vy připravujete, dál poslouchejte Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: oslovím tě hlasem.
1: Posloucháte Český impuls? Za chvilku už sedne k mikrofonu Alexandra Hemala a přivítá trojici Šimek Sobota Nárožný, která bude měnit byt. Že kolem toho bude veselo, o tom není pochyb, poslechněte si to ve čtvrt na pět v pořadu Snějeme se s Alexandrem Hemalou. No a do hudební dvojice písničky s titulkem Takové jsme. Začne Zora Kolínská, taká som. A potom Hana Zagorová, to jsem já. Mimochodem dnes je to 24 let, co odešla Zora Kolínská. Tak to berte i jako hudební vzpomínku. Honza Benešovský je s vámi u mikrofonu, i když už odcházím, abych předal štafetu Alexandru Hemalovi. Mějte se moc krásně a zase někdy naslyšenou tady na Českém impulzu.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Hudební dvojice
11: a Aneb, dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Staré triky podvodníků jsou stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo herní suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Máme dobrou zprávu, Patrik se našel. Policie odpoledne úspěšně vypátrala 13-letého chlapce z Třebíčska. Je v pořádku, od rána ho pohřešovala rodina. Policisté chlapce našli v Moravských Budějovicích. Do pátrání se zapojila i veřejnost, které policie poděkovala za skvělou spolupráci. Hoch ráno odjel z domova na červeném bicyklu a bez mobilního telefonu. Nakonec ho hlídka objevila jen několik hodin po vyhlášení pátrání. I hrubé chování může být žádaným zážitkem, dokazuje to zájem o středověký areál v Dětenicích na Jičínsku. Oblíbenou lokální atrakcí je tamní středověká krčma, kde obsluha svým hostům tyká a je vulgární. Náš reportér Tomáš Kabát si v rámci našeho prázdninového vysílání povídal s jejím vedoucím provozu Janem Zapletalem.
2: Pan majitel, když koupil tady resort, to měl jenom pro známý, udělal si tady jednu místnost, kde byl jenom výčep. On ten středověk má rád, tím, že vlastnil zámek a vlastně rekonstruoval zámek, tak to předělalo tohle stylu a postupně se to tady vyvíjelo až tohle, co to je, no.
3: V jaké míry je tohleto propojené i s tím hotelem a pivovarem?
2: Je to jeden velký stroj, vlastně všechno je propojený se vším, tím, že hoteloví hosté mají třeba nějaké pobytové balíčky, které obsahují tu večeři u nás, tak to všechno funguje jako jeden stroj.
3: Tolik vedoucí provozu Jan Zapletal a ještě přidám krátkou ukázku zdejšího servisu.
4: Pozdrav Bambu, co tu chceš?
3: Bych si dal něco k jídlu.
4: Nažrat se chce, žele, žebra, koleno, kachna, svíčko a po čem ti hrdlo ráčí.
3: Tak to si určitě vyberu. No a k pití, tak máte třeba nějakou minerálku?
4: Minerálku, odkud jsi přijel, nechceš radši pivo?
3: A takhle to tu chodí. Z Dětenic Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Stavba nové brněnské porodnice za 3 miliardy korun se odkládá kvůli vážným chybám v projektu. Vedení fakultní nemocnice Brno sice mělo začít stavět už letos v červnu, ale těsně před předáním staveniště raději odstoupilo od smlouvy s dodavateli. Podrobná kontrola totiž odhalila zásadní vady v celkové statice budovy a také systémové chyby v rozpočtu, které by mohly stavbu prodražit o stovky milionů. Nemocnice, která má teď péči roztříštěnou na dvou různých místech, chce nedostatky v projektu rychle opravit a se začátkem stavby počítá v příštím roce. Zítra čekáme oblačno, ojediněle přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, zejména na horách, večer ale budou ustávat a bude ubývat oblačnosti. Naměříme 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě až 30. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Hezké odpoledne, přátelé, hezké páteční odpoledne. To znamená, že už v těchto chvílích začíná další prázdninový víkend, tak ho užijte, přátelé, podle svých představ a když do nich zapadnou i vzpomínkové písničky a nebo vtipné scénky, to znamená naše dnešní dvouhodinové vysílání, které právě začíná, budeme jen a jen rádi. Ale začneme takovým zajímavým názvem písničky. Zní Ještě se mi směj a představí se nám Petra Janu. Tak pojďme na to.

0: Především ve veselohrách a v komediích jsou záměny a výměny rolí velice vítanou záležitostí. A jak se zdá, tak k dokonalosti tuto metodu dovedli svého času pánové Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Tak si je pojďme poslechnout.
1: Co je zase tohle?
2: Židle.
3: Židle.
1: No a co židle? No,
3: humor.
1: Ze židlí?
3: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taškaři, ten ji nepodceňujte.
2: Stačí trošku přemýšlet. Hejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
1: No já taky nic nevím.
3: Čím spíš vám to půjde.
1: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
3: No.
2: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat
1: ne,
2: na ten náš byt?
1: Ne,
2: vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt?
1: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
4: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
2: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás brzo s manželkou hnali.
1: Ale počkejte, s jakou manželkou?
2: No se Šimkem.
1: Šimek, to je vaše manželka?
4: Jako.
1: Jako. Nic jsem neřekl. No. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem za dveřma.
2: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
3: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
2: A pan Nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
1: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
2: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, viď, mámo?
3: Správně, táto. Byt je to pěkný, pane Nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
1: S kým?
2: No s bytem.
1: Vy se s ním budete loučit?
3: O jako.
1: Nic jsem neřekl.
2: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
1: No tak, no, to bych si dal.
2: Posaďte se.
1: No jo, ale tam sedí Šimek.
3: Já jsem manželka.
1: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
2: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
1: No tak já si na ní teda
2: ale
1: sednu.
2: Ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
4: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu Nárožný.
1: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
4: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
1: Jo, tak.
4: Já půjdu za dveře.
1: A vy se na nás budete dívat klíčovou dírkou.
4: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
2: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
4: No, tak jedem.
2: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
1: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
2: Ale ne, vlhký.
4: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
1: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
2: No jo, ale to si byl ještě Nárožný. Teďka se Šimeka navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
1: Já vím, on je Nárožný, on je teďka za dveřma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
4: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem Nárožný.
2: Ale teďka jsi Nárožný.
4: Ale já vím, že jsem Nárožný. Smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
2: No vidíš to, tomu vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
1: No, prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v oba, mu dáme klíč od pramice, jak bydlí na lodi.
4: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si Nárožný sedl omylem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš Nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jen.
1: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, pan Sobota.
2: A ne, Nárožný.
1: Pan Nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
2: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do velkého bytu, nejsem blázen, jsem nárožní.
1: Já vím, předtím jsi byl sobota jeho manžel, teďka jsi nárožní, jsi za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
2: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je velký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
1: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
3: Protože si mu řekla, že byt je příliš velký.
4: Proč jsi mi to říká, to nesto?
1: Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
4: Ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
1: Ale tak jsem si humor nepředstavoval.
2: Já ti to představoval.
1: Já nevím, jak veselé.
4: Ne, jak veselé.
1: No, víno ženský nějaký zpěv.
2: No, víno ženský zpěv, tak manželka už něco pila. Ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
3: Jiný kauboj, širou stepí, žena byl vždy slepý, lásku žavou.
1: Nechte toho! Nechte to, to mě radši chytně pod krkem.
3: A to mě urazil.
2: Tak běhneme si ho, mámo.
1: Já budu po krku.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za malou chvíli se, přátelé, spolu s Pavlem Landovským vypravíme až do daleké Moskvy. Ale ještě předtím tu mám tři písničky, které nám postupně zaspívají Jitka Zelenková, Jiří Korn a Lenka Filipová. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: A teď už je tu, přátelé, slibovaný herec a bavič Pavel Landovský, který tentokrát spolu s námi zavítá do Moskvy. Totiž pan Pavel se až v Sovětském svazu na vlastní kůži přesvědčil, že už před rokem 1989 v této zemi fungovala tržní ekonomika.
1: V Rusku jsem byl jednou v životě, a to sice v červenci 89, a byl jsem tam jako Němec. Jako v německý delegaci filmu, který se jmenoval Felomí, točila ho jedna rakouská režisérka z Grácu. A já jsem tam byl jako člen německý delegace, film byl německý. A můžu říct, že jsem předtím nikdy do Ruska nesměl, protože mě to zakázali. Já jsem nesměl do Ruska. Já jsem taky měl ten velký skandál, že jo, Burgtheatru, kdy celý divadlo jel do Ruska a mě Rusové nepustili, protože tady Češi mě označili za že vzali mě občanství. Čili tam ten ředitel si svolal tiskovou konferenci a odvolal ten zájezd do Ruska. Nejel tam nikdo a oni museli zaplatit celou tu zájezd do Ruska. Rusové, kteří neměli v tom prsty. To udělala česká ambasáda, ne česká policie. Mám o tom sebou doklady. Teď mě přišli z úřadu pro vyšetřování zločinu komunismu, kam docházím, protože jsem kauza. O čem jsem to mluvil? O tom, jak... Co jsem to říkal? Cože?
2: Do Ruska.
1: Jo, do Ruska jsem přijel a to bylo zajímavé, že jsem vylez z toho letadla, sešel jsem z těch schůdků a najednou jsem věděl, že se tady vyznám a že jsem doma. Prvního studenta, který tam nakládal ty, tak jsem říkal, skute tady, už to šlo. A už šofér, a už jsem se ptal, a přišel jsem do hotelu, rosijský, tam jiný není, že jo? A tak to tam takhle, pokukuju to tam takhle, rozumíš, a najednou jen řekl, takový menší sporej, v modrých kalotech, v modrý košili, a říká, volen Sie wechseln? A říká mi chvíli. A teďka mi začal říkat. 100 mark? 100 rubel? A já jsem předtím už byl v té vechselstube, že jo? A tam bylo, že za 100 marek dávají 37 rublů. A 37 rublů byla flaška šampaňského. A tenhle ten už mi dole nabít 100 rublů. A já už jsem tak jako věděl, co to obnáší. A já mu říkám, chuj s pískou tě mě v galou, to by kolo někačo opět. Než prostí nadávku se mu v bedo tváře, řekl jsem 500. Říkám, pak potom mohu, možnu 500. Rublů za 100 marek jsem se dostal za 100 marek na 500. Pak jsem se s ním zkamarádil a on mě vysvětlal, říkal, no to je velký, jednoduchý kšeft. Já vemu ty prachy, těch 100 marek a tadyhle před hotelem dostanu 700. A když si sednu do tramvaje a dojedu na kraj Moskvy, dostanu 1000. A když si sednu do vlaku, tak dostanu 1500. Já jsem říkal, no to je výborný kšeft. No a teďka v podstatě ty Němci za mnou furt lezli a nosili mi kopce marek. A já najednou jsem říkal, že jsem proti svý vůli vexla. Nemohl jsem se, protože oni zjistili, že já... Samozřejmě jsem mi dával 500, už jsem říkal, já vám seženu za 100 marek 200 rubů. Prostě.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

vyskočil ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Už to bouří. Na Vysočině a ve východních Čechách se odpoledne podle předpovědi sformovalo pásmo silných bouřek. Teď postupuje dál na východ. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že systém sebou nese krupobytí, přívalové liáky a prudký vítr, přičemž na Moravě se navíc spojí s další vlnou bouřek z Rakouska. Do Moravy a Slezska by mělo hlavní pásmo dorazit během večera, o něco klidnější situace je zatím v Jeseníkách a na západě Čech, kam v těchto chvílích zasahuje slabší okraj bouřkového systému z Německa. Ten by se měl ještě k večeru přemístit do Čech ve větší míře. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro celé území až do dnešní půlnoci. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi. Při domovních prohlídkách u nich našli téměř 10 kilogramů drog a přes 1 000 000 korun v hotovosti. Mezi zajištěnými látkami byl pervitin, heroin a kokain o přesné hmotnosti necelých 10 kil. Celní správa k úspěšnému zásahu sekce pátrání a dohledu zveřejnila pouze fotografie sáčků s drogami a desítek 100-eurových bankovek. Blížší podrobnosti včetně místa zadržení ale kvůli probíhajícímu vyšetřování zatím odmítá upřesnit. Plzeň navýší kapacitu sociálních služeb. Město postaví 2 pobytová zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a pro klienty s poruchou autistického spektra. Domovy vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková říká, že budou jednopodlažní a bezbariérová.
2: Celá ta stavba s celkovou kapacitou 28 míst a necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
1: Zázemí v nových prostorách najdou lidi, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemůžou o sebe postarat a vést samostatný plnohodnotný život. Pražská Slavia si pojistila své defenzivní opory a prodloužila smlouvy s obránci Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem až do června 2030. Reprezentační stoper Zima, který má v dresu úřadujících českých šampionů na kontě už 4 ligové tituly, se do Edenu vrátil po angažmá v italském Turíně. Vedení klubu se rozhodlo oba klíčové zadáky podepsat na stejně dlouhé 4leté období a o nově uzavřených kontraktech oficiálně informovalo na svém webu. My zítra čekáme spíše oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména na horách, večer pak bude oblačnosti ubývat. Naměříme 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě až 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, se přátelé vypravíme spolu s Víťou Vávrou za holkama z Gimplu. A potom už to budou písně Lesů, vod a strání, čili Petr Rezek. To na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Ještě jednou tento týden, přátelé, zavítáme na Silvestra s Vladimírem Menšíkem, který se tentokrát vyzná ze své lásky ke slovenštině a také nám prozradí, jakou roli tenkrát v československých vztazích hrála právě jeho rodná Morava.
1: My jsme předěl mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama, ale skutečně, vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u Šupu. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš tam někdy vzít, že jo, tohleto v Česko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou. Dívčí slovenština, co může být krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takových. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dali, já pám, kde jsou, jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Jiří Bareš a Petr Janu zaspívají píseň s názvem Jsme stálí. To na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Může být, přátelé, něco lákavějšího než pěvecká soutěž? No, možná ještě pěvecká soutěž zvířátek. Nedopatřením se v animáči Zpívej dostane na světlo boží informace, že odměna pro vítěze není 1000, ale 100 000 dolarů. A taky je na castingu nabito. Do finále se dostanou gorilák, slonice a prasátko. Kdo vyhraje, uvidíte v animovaném snímku Zpívej ve 20 hodin na Nova Cinema. Jestli jste se minulý týden dívali na Troškovy babovřesky, pak si možná budete chtít dát dnes večer pokračování. Není problém, stačí navolit ve 20.20 Novu a už se vám na obrazovce, stejně jako v babovřeskách, objeví pětice špičkových hokejistů. A protože to nejsou žádní chudáci a nazdárkové, i hned místní drbny svolají své vnučky. No, však to znáte. Námluvy na jedničku jsou tu ve 20.20 na Nově. Zdá se, že toto léto bude patřit Alainu Delonovi a tím pádem i starším francouzským snímkům. Ten dnešní se jmenuje Samuraj a Alain si tu zahrál osamělého nájemného vraha, který pracuje s naprostou přesností a nezanechává po sobě žádné stopy. Až jednou má jeden z jeho zločinů svědka a to je zlé. Více ve francouzském krimidramatu Samuraj ve 20 hodin na ČT2. Přeji hezký páteční večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na závěr, alespoň co se mluveného slova týče, se přátelé paní Halina Pavlovská pustí do tématu docela ožehavého. Totiž poradí, jak přežít sexuální revoluci. Já vám přeji, abyste prožili klidný páteční večer a aby též víkend byl podle vašich představ a v pondělí krátce po 16. hodině se budu těšit na shledanou.
1: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já ti budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vlněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Dobré odpoledne. Českem přecházejí bouřky. Vysočina už o nich ví, teď jsou na cestě do východních Čech a na Moravu. Meteorologové varují před silnými nárazy větru, přívalovými dešti i kroupami. Až do dnešní půlnoci trvá výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, která se týká celého našeho území. Podle modelů by ale měly být nejsilnější ve východní polovině země. Zítřek pak přinese ochlazení. Naměříme do 27, na Moravě do 30. V pondělí už bude do 22. Nehodu traktoru s tragickým následkem šetří policisté na Klatovsku. Stroj se převrátil v okamžiku, kdy jeho řidič zvedl nakladačem do koruny třešňového stromu dva česáče. Jeden z nich, 81letý, po pádu zemřel. Druhý, 61letý, se zranil jen lehce. Nehoda se stala po 11. hodině ve Vlastějově poblíž Hartmanic. Ústečtí celníci zadrželi dva dílery drog. Našli u nich téměř 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu, a taky víc než milion korun. Na sociální síti X to oznámila celní správa. Víc informací zatím nechce zveřejnit. Není tak jasné ani to, kde celníci obchodníky s drogami zadrželi. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až přes 1 miliardu metrů krychlových ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn. Pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
4: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandardný s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko.
3: Bleskové záplavy si v americkém Texasu vyžádaly dva lidské životy. Záchranáři na člunech a v helikoptérách z oblastí, které se ocitly pod vodou, evakuovali více než 200 lidí. Uvádí to agentura AP s odvoláním na prohlášení guvernéra státu Grega Abbotta. Povodně zasahly stejnou centrální oblast Texasu, kde při těch loňských zahynulo více než 130 lidí. A přidám i počasí. Zítra čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty vyšplhají na 23 až 27 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměří i 30. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit k herním nebo reklamním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodů. Dluh na každého Čecha vzrostl na 342 tisíc korun. To jsme rozpočítali celý český státní dluh v prvním pololetí, který narostl na 3,7 bilionu korun, uvádí to ministerstvo financí. VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí přitom získat přístup k bankovním účtům.
2: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloděj zacílí, podvodnou zprávu úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz.
1: Tolik reportér Tomáš Zemánek. Jih Mexika a část Guatemaly zasahlo silné zemětřesení, mělo skoro 7,5 stupně. Odborníci kvůli otřesům varují před tsunami. Místní úřady zatím nehlásí zraněné ani škody. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A přidám i počasí na zítřek. Naměříme až 27, na jižní Moravě i 30. Čekáme oblačno, místy přehaňky a taky bouřky. Večer se ale vyjasní. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: představili Pepu v dřepu, Vadamově rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, o humor je připraví, trest za újmu na zdraví.
1: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Český impuls.

zatím kolem letěl čas. Ani jsem nestačil si všimnout, jak měnil se zas a zas, že mi vždy k

0: ztratil čas. Každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Já už co batole rád jezdil na kole.

0: Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. Odpolední bouřka na Vysočině řádila zejména na Žďársku. Hasiči tady odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení u rybníka Řeka poblíž Krucemburku musel pod stan. V Polničce odčerpávali vodu v rodinném domě a v Novém Městě na Moravě upevňovali plech na střeše. Prudký vítr a déšť poznamenali také úvodní vystoupení dětí na mezinárodním festivalu současného tance a nového cirkusu, který dnes začíná ve Žďáru nad Sázavou. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami s přívalovým deštěm platí pro Vysočinu do půlnoci. Na Šumavě už je po požáru. Hasiči uhasili plameny mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hořelo na ploše 50x50 metrů. Na místě zůstala pouze jednotka Národního parku, která zajistí sledování místa požáru během noci. Oheň zasahl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Provozovatele koupališť na Zlínsku první část sezóny chválí. Hodně slušné tržby jim přinesly už červnové tropy, ale také červenec se většinou chová letně. Pokračuje reportér Jan Čada.
2: Schoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí Otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenali turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby u řeky Moravy průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů.
1: V severní Makedonii se otrávilo 1000 lidí. Ve městě Gostivar museli vyhledat lékařskou pomoc. Policie má podezření, že příčinou bylo čerpání znečištěné vody z řeky přímo do městského vodovodu, píše agentura AFP. Při otrávení trpěli bolestmi břicha, zvracením a taky průjmy. Úřady dočasně pití vody z kohoutku zakázaly. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů. 4 z nich jsou z istanbulských velkoklubů Galatasaraye a Bešiktaše. Úřady potvrdily, že zatýkání je součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, které probíhá v posledních měsících. A přidám i počasí na zítřek. Jižní Morava naměří až 30, jinde už se ochladí, a to na 23 až 27 stupňů. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se vyjasní. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Dobrý večer. Zprávy nese Iva Horáková. Na Colors of Ostrava přerušili kvůli bouřce program. Hudební vystoupení stojí na venkovních scénách od 7:30 večer, a to na dobu neurčitou. Důvodem je bouřka, která se k areálu blíží. Jakmile bude po nebezpečí, bude se pokračovat. V Dolních Vítkovicích, kde se festival od středy koná, začalo velmi silně pršet a zvedl se vítr. Diváci se schovávají.

0: i na bezpečných místech. Hlavní pódia jsou obehnána páskou, vstup k nim je zakázaný. Scény, které jsou pod střechou, v programu pokračují. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví zahrnuje nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně, diamanty nebo jachtu kotvící v Chorvatsku. Počátkem týdne Dvořák odmítl výzvu předsedy ODS Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Plzeň navýší kapacitu sociálních služeb. Město staví dvě pobytová zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a pro klienty s poruchou autistického spektra. Domovy vyrostou v ulici Na Chmelnicích. Mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková říká, že budou jednopodlažní a bezbariérová.
1: Celá ta stavba s celkovou kapacitou 28 míst a necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
0: Zázemí v nových prostorách najdou lidi, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemůžou o sebe postarat a vést samostatný plnohodnotný život. Ukrajina odtajní archivy týkající se volyňského masakru, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Odtajnění má vylepšit narušené vztahy se sousedním Polskem. Termínem volyňský masakr jsou označovány etnické čistky páchané ve Volyni během druhé světové války ukrajinskými nacionalisty. Na Slovensku končí éra tří zdravotních pojišťoven. Dvě soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen jedna státní a jedna soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
2: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že poistenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných pojišťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A dodám i počasí. Zítra, tedy v sobotu, čekáme teploty 23 až 27 stupňů na jižní Moravě i 30. Bude oblačno, místy přehánky a bouřky a k večeru se vyjasní. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Studená fronta přinesla do Česka bouřky. Podle radaru Českého hydrometeorologického ústavu od odpoledne postupovaly směrem od jižních Čech intenzivně přes střední Čechy, Pardubický kraj nebo Vysočinu až na Moravu a do Slezska. Silně pršelo i v Praze, na východ od ní a na Příbramsku, kde padaly veliké kroupy. Meteorologové lokálně hlásí silné nárazy větru, kvůli čemuž pro Moravu zpřísnili výstrahu. Před bouřkami na

0: zbytku českého území platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí do půlnoci. Dodám ještě, že ostravský festival Colors of Ostrava přerušil na čas program, a to právě kvůli bouřkám. Spory státníků odrazují většinu Čechů od politiky, ukazuje to průzkum agentury NMS, který zjišťoval názory Čechů na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Andrejem Babišem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou na téma summitu tak můžou prohloubit nezájem Čechů o politiku a také u lidí, kteří se o ně dosud zajímali. Paradoxem je, že voliči motoristů hodnotí kladněji Babiše než šéfa strany Macinku. Dítě v Hranicích na Přerovsku zameškalo přes 500 hodin ve škole, z toho skoro 170 neomluvených. Na matku, která nezajistila, aby její ratolest řádně do školy chodila, si tak došlápla policie. Za ohrožení výchovy dítěte ji nyní hrozí až 2 roky za mřížemi. Krušnohorskou přehradu Kamenička v lesích nad Chomutovem čeká velká rekonstrukce. Povodí Ohře spustilo první přípravy. Problémem jsou hlavně průsaky kolem hráze.
1: Kamenička v Bezručově údolí je klíčová pro dodávku pitné vody. Povodí proto nechce nechat nic náhodě. Přehrada, jejíž hráz připomíná hradby středověké tvrze, je z roku 1904 a na řadě míst netěsní. Průsaky přitom zvyšují tlak na celkovou konstrukci. Opravy se v první fázi zaměří nejen na historické části, ale i výpust a další těsnící prvky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Za včerejší požár v Sirotčinci v Alžírsku může jiskra z klimatizace. Klimatizace byla totiž v místnosti v prvním patře kvůli vysokým teplotám zapnutá stále. Následky jsou tragické. Zahynulo 11 lidí, včetně několika dětí. Alžírsko sužuje silná vlna veder. Fotbalové Pardubice chtějí potvrdit vyšší ambice. Východočeši se v minulé sezóně posunuli do prostřední nadstavbové skupiny a nakonec obsadili 9. místo. Pro Pardubice to bylo 2. nejlepší umístění v nejvyšší domácí soutěži. Ambice klubu se změnily loni v srpnu, kdy ho koupila investiční skupina miliardáře Karla Pražáka. Sportovní ředitel Jiří Bílek potvrzuje, že chtějí stoupat výš.
2: My chceme hrát atraktivní fotbal, chceme naplnit stadiony, chceme, aby fanoušci byli spokojení. Abych nebyl tak úplně alibistický, tak bychom chtěli být na tom líp než v té předchozí sezóně. Tak to je náš cíl, s tím budeme spokojeni.
0: Fotbalisté Pardubic nejvyšší soutěž odstartují v neděli 26. července na hřišti regionálního rivala Hradce Králové. Východočeši půjdou do nadcházejícího ročníku s novou vizuální identitou. A závěrem zpráv přidám počasí. Zítra naměříme 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a taky bouřky. Večer se vyjasní. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
2: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calverano, ne? Buenos Dias, od kdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Zprávy v 11 nabízí Iva Horáková. Dobrý večer. Tomio Okamura počítá s cestou do Číny. Předseda sněmovny pro Českou televizi zopakoval, že cestu neplánuje zrušit ani odložit. Jednat tam chce například o přímých leteckých linkách, které by do Česka přivedly víc čínských turistů. Opozice cestu kritizuje kvůli nedávnému zadržení českého občana Pekingem. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před podvodnými SMS-kami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty VZP i ostatních zdravotních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale od nich získat jen přístup k bankovním účtům. Tyto zprávy bychom proto měli ignorovat, neměli bychom vyplňovat žádné osobní nebo bankovní údaje a odesílatele případně zablokovat. Ve fakultní nemocnici Ostrava se výrazně zlepšila situace s parkováním. Otevřeli tam nový parkovací dům se 600 místy. V souvislosti s touto novinkou začaly v areálu nemocnice fungovat takzvané modré zóny.
2: Ty jsou vyhrazeny pro pacienty. Uvolnila se na nich místa díky tomu, že se auta zaměstnanců přesunula právě do parkovacího domu. Cílem úprav bylo, aby pacienti mohli parkovat co nejblíže klinikám nebo hlavnímu vchodu do nemocnice. Až se ujasní, kolik zaměstnanců parkovací dům bude užívat, mohla by být místa v něm dostupná i pro ostatní. Cena parkovného zůstává v areálu nemocnice stejná. První půl hodina zdarma, další půl hodina za 40 korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Negativní vývoj je ale například na rybníku Babylon u Domažlic. Kvůli výraznému zápachu by se tam lidé vodním radovánkám měli vyvarovat. Hydrobiolog Jindřich Důraz říká, že sezóna sinic začíná.
3: Ale v hlavních koupacích místech na Plzeňsku je kvalita pořád docela dobrá. Nádrž Hracholusky, tam při hrázi je průhlednost kolem 3 metrů, což je velmi dobré z pohledu koupání.
1: V Plzeňském kraji hygienici nedoporučují koupání třeba v přehradě České údolí u Plzně nebo v Třemošenském rybníku. Naopak Bolevecký rybník a jezírko Košutka mají dobrou kvalitu vody pro plavce. Požár u Dramenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. Více než 60 hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru zatím neznáme. Oběti ani pohřešování hlášeni nejsou, píše agentura Reuters. Soupeřkou Barbory Krejčíkové v semifinále turnaje v Aténách bude dánská tenistka Klara Tausonová. Ta porazila Sáru Bejlek. Hokejový útočník Martin Havelka prodlužuje o 2 roky smlouvu v Litvínově. Severočeský klub píše o prodloužení spolupráce s 28-letým mosteckým rodákem a vlastním odchovancem do konce sezony 27-28.

0: na svém webu. Havelka minulou sezonu strávil v prvoligovém Chomutově, ale v závěru ročníku se vrátil do Litvínova a nastoupil do 5 zápasů baráže, v níž Severočeši uhájili proti Jihlavě extraligovou příslušnost.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: ten pocit kolen rozvykladých a hlav bolestmi stíhaných.
1: Působivost ušlechtilých gest a těž

0: kousek cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom ale získat přístup k bankovním účtům.
2: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloděj zacílí podvodnou zprávu, úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Provozovatele koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim totiž přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
3: Schoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí Otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenaly turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby úřeky Moravy průzračné

0: Štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří zakoupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Festival Colors of Ostrava dohnali bouřky. Pořadatelé festival zhruba na hodinu večer přerušili. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 9 večer program pokračoval. Chvílemi různě silně pršelo. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli bouřce kam nezaznamenali větší škody. Výjížděli pouze k jednotlivým případům, nejvíc v Ostravě. Šlo především o odstraňování spadlých větví nebo stromů a čistili taky ucpaný kanál. Soud potrestal starostu Jetřichovic na Děčínsku za pokus o dotační podvod pokutou. Marek Kny musí zaplatit 365 tisíc korun. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Kny podle obžaloby v žádosti v rozporu se skutečností uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Za stejný čin čelila obžalobě i obec. Soud ji potrestal 3letým zákazem přijímání dotací. Obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až 8 let vězení, vinu odmítá. V Liberci by mohla vzniknout takzvaná školní ulice. Město prověří, jestli je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích před začátkem vyučování. Největším rizikem jsou paradoxně rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Náměstek libereckého primátora Adam Lenner říká, že věc řeší na základě podnětu od občanů.
2: Ta situace není aktuálně v době obzvlášť ráno úplně bezpečná, protože rodiče dovážejí děti prostě až ke škole. Kdo to zná, tak u košku prostě tam dopravní situace, když se tam každý otáčí a vyjíždí, není dobrá.
1: Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Na Slovensku končí éra tří zdravotních pojišťoven. Dvě soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen jedna státní a jedna soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
3: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že poistenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných poisťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen

0: kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni je obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A přidám i počasí na sobotu. Oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě se udrží až u 30. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

den třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži. Zapsáno kouzly víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

svět je kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv. Budu tam pít jenom čaj

0: jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom ale získat přístup k bankovním účtům.
2: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloděj zacílí, podvodnou zprávu úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Provozovatelé koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim totiž přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
3: Schoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí Otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenaly turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby řeky Moravy, průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.